0: poctivý český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Ještě pak víte, soudruži, kolik vojáků se vejde.

0: do západu německého obrněného transportéru. Co? Neví? Ani svazáci a sánek? Steinberg? Já vám to řeknu přesně. Do západu německého obrněného transportéru se vejde 20 až 25 západu německých soudruhů, vy tupci.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dále. Dále.
2: Co jdu, profesore? Za minutu bude zvonit.
1: No a co?
2: Že už začne hodina.
1: Ano.
2: Ano. Už je čas, musíme jít.
1: Poslyšte, Hujere. Já rozhodně nemohu říct, že by vám chyběla snaživost. Ale teď se mi zdá, že to hraničí, promiňte mi ten výraz, skoro až drzostí.
2: Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Vepřo knedlo zélo, květuško, ty seš můj andílek, kdybys věděla, jak já to miluju.
2: Vepřovo, kdy jsi naposledy řekl, že miluješ mě?
1: Ale květi, vepřovu mám rád, akorát než jí zbaštím, tebe mám rád pořád.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Já spíš myslím, že tady lidi málo hulej.
3: Myslíš, že to je tím?
2: Kdyby víc hulili, tak by se nemohli tolik lhát. Možná by se i přestali opouštět. Hulení tady prostě nemá zatím vybudovanou tradici.
3: Možná máš pravdu. Ale určitě je tahle zeme pěkně skurvená.
2: No, tak to každopádně. Ostatně jako jakákoliv jiná země.
1: Rock Radio. Konec legrace.